0: Well, gourmet chaid ambassador na Bratna, a tóirig fáil an gaelga, ach bíon achas an dáln orthu. Tearan díne oranta gur spragan sé iad chun í a úsáid níos minicí.
1: Agus an bhfuil éon deis agat an gaelga a úsáid iad a chadaibre?
0: Tá, agus úsáid imi chominic agus is féidalam. A champla le linn ma óródi agus nur a bhí me gláart leis an uachtarán agus leis na harri. Bí me gíri cúpla focal a úsáid éir a laig.
1: En jenen sé sin éin leas, en jenen sé leas deite de chadaibre mar ambassador chun na tíri sin gúil gaelga agat nú gan úsáid an tú gaelga.
0: Creidim gan jenen. Tugan sé lergastam fuin tír, agus cúdín sélam nasca chachuglé muintar an fóbal.
1: Na nascan í sin, bhí riint blianta an gura tánas is féidir a rá idir rialtas na bratana agus rialtas na héiran mar iolid, bratamocht mar iolid, riint nicha eile. An bhfuilan an caidrifh idir an dá rialtas go má inis?
0: Tá, agus dálam tá sé níos far nor a bhí sé a riamh. Fí láthair, tá mí dhéag co-airbrú galor rudí mar champla cursí gnó, cursí fuinnev agus cursí slándála agus...
1: A ecan tú a chadaibri sa tréf siomach roin?
0: An dúchlán is mó, is dói, na fragra mó a bheith gwyn, mar a nairin le sasanas a chorn dámna.
1: Well, feicin wyd gyda hórlus yn y hiw sin ni ar ymwyd tada ag y trosio ambasador gyr y mil yma agod fi hiach ti
0: gyr y mil yma agod
1: ond ambasador ambasador dwi'n rhaid i'n tiach yn y brentyn yn y heidon cara o'n y cantyn sy'n yn marwn dweud ohonig sy'n ddech i gyda'r siacht yn ygys gwydifyn ond drab sy'n ffwyt i ni seisgo ac o ffwyr sasn yn cael nesor er yn rwy ag yn ddech i'r siacht yna ach boc mwyd i rai e cwrs i caiflin ty ffarwyr agos yn chogwych ddech i'r niroen agos merica ag yn ddech i'r siacht yna ilianach dy rai chwein drom ag yn si y lleile dwi'n yn iroen gwyl cwylus hormwz dwynta nwg fogrin siad o falart nes dot eintie Rock will share Oskilte, and you stand San Oli Milit, because Tyler to Joseph McDonough. Joseph is Cossul, I know, and made Taharoig the Stoity and Tian Nahota, what to talk Gillis Hormuz Fuilla, his go longer trochtala.
2: Well, good now to the Honey Magic on the agent, couple canker, Jenny Shokatia. Ach, is fwy smachter yn y mwrw fwynt eisiau y tan chaid yn siarad fwylo ar yna wyr. Agus yn Iran, yn an hosbwynt gwyl smacht ac obhenner rwyd na dain i'r America, mae'l gwyl yn dawn y ligwyt yn an y lochtach ar yr America, gwyl yn cwyl eisiau dwi'n siarad rwyd na rasio solar hes yn cogo. So, o hyf na taidrach di, agos o hyf yn ŵrdd eich taidrach di tac ob eisiau gan Iran yta yn sort yn law flodur yn sin fwylo ar yna wyr. Agos Gan Merikan an moran ni an fin muru fin te hen, agus Merikan ag nám chéana it ian gach iarracht asfal chaol amach as a gogos agus tashiad ingri man gharire agus is le zes ni rán it as o cór na gui fila har na gwire.
1: Láir tú insin fúil chúrsí tailúireacht a tá caintinni nó bhí caintinni ar bún in Oman ach an bhecan muid éon lís dóchais go dúcha éon rudas na caintinni sin.
2: Chulhans gudjaka sas koga as marhani kana nir shini van an mamrin sa ta jeshi ta titiasi heilin is kans gudjaka rudegan marshin ach bai an kweilus an agoni bai faiban an kweilus an kan fada gudjaka for a reitach sin agus on dos tawag di vi o Trump on gedla riov shashin kias nukleach nil kanti behershin is ach ta se tawag Tá sé tácht a freisin rá gohfuil a méidirtáir bunan se ag an mrúfaintear se sa gaalas, go sé ceangailte go docht leis a gaimhlinte neisgarta Leobáine. Áit bhfuil cead a gén fáte ag Israel a ráir dhéana agus iad ag díbarte agus ag scrisa fiúin le cúpla lánuas agus go mór an caiinte go dhéana seo ar fud a dhomhain.
1: A bhecin muid mar sin a Joseph, má hachtar ar réiteach fwy idir yn Iran agos America fwy chwylus hormuz gw gaha, nŵ on gaha reitach a cynt fwy chwrsyn y libaine y fe mar chwdi eisyn mesto.
2: Well, she is the acronym. Martha Sharati, Egg Israel, Nachtar in the Shit Shear as Teshka to Libana. I was Sherta Israeli on the Philhar, the Hurina, a greatach, Rachach, Archio Pain, Lenosali, Hurta, Yeshka to Libana, Agus Gan Kainzakab, now Swinwakab, Taran Shiras, Rudmar and Shetana, Snachtu, the Gustan Chedang, Yimlin Ravila, Postorum Gulcher Intinakab. No, I can realtors show in Israel for longer than where because we saw a couple of miele a light. Gulcherinchina cob, Fanacht in Ishkart in Libana, August, Lechinchu, Nachmai Hezbollah, Inan, Targeti, Dushkart Israel, Ula. Ach, Nilodi Hohezkos in Marta, Majibri heard not Mokrita Ruig, Hezbollah, Ohua, Ta Jurakan, Fadrenach, Akopain, Freshen, Pashetnan, Israel Ula, Fadis.
1: Fuck me, Jin Shina, Joseph Gormila Margot, Joseph McDonough and Tierhornel, Joseph McDonough, Cantin Shin Figursi, and Von Edhid. Eresh in his egg Uchtranach Nahir and Erhul and the Antishoropi. Agus, on me to be La Roy again Tishach Mial Martin, Nuri Hulche and the Hucht and Uchtranach, Shishin Gamach Bemerle, it emachti Trigilge, Lelin Trishavshe, and Yuvsum Rochelle by Rochrenu, Horachdaling Elge, Crinu Gochuste Etlichte and the Europe, Vesvi Harlocht, Lydia Nironi on Renium Put, Agus and Kuste. Linkshoirachta fwy chairlocht Nisha Greasewood. Lawr yn fyrtyl am dyr a sylarhannig mwyd er yn eir. Er dwys Lydia Nirwni fwy'n meid y fach o fflei fwy chwrsi etliachta.
3: Beg 3 year of Leguin egg on Krista. So on Cade Veer, no Strawtish Nua etliachta dan Europe. Ton Commission egg olvu Strawtish Nua. Agus begshe reig imini hauna kiapam agus tashid con leru mahortun fuina olvukon molik con strate shog lor gnivakti agus kinta begrind tagri nua un commission agus tagri ella con ara yena ver ratiat tato hana mother le rodi kasula herisher she afred new agus shin on ratiat of winning le shon marga in vanok hurup on shin on dara mir no tommy dig olvu la hai kogol agriot etliata shivilta itanoshunta wilson montreal so shin on agriot no shun ainta la hai on etliat agus tommy dig olvu na pop air shasav on aintis mar sa kogol shin be on aintis a kind let go a warn agus on triuvir no co aint to either not shunta to glore coenta either not shunta at least either on Europe August here Kasulish na soidenta August on Canada August on you bet me the queer Greek on coenta let's on Kazakhstan so Neil Edel or Edel either Aaron August on Kazakhstan or Latira Ella Toshe Toto
1: Mershin Gnor Niche a one in Lishan Marga Invernos in Europe August Lenar Gadrivistocha Le Lishan Marga it is not shunta Lydia Tá Cartanú taka isteach ar fud na Eorpa chumá legáid goghine a bhíon a taistil Carta a tharan cuidhá cante cé na háirithe atá tarlaithe nó a bheith sa tarlú?
3: Cúpla seachta nó hin fós le linn Uachtaránacht na Cipra sin an Uachtaránacht raibh an Uachtaránacht Éireannach hongus er coen tu carta air fashionary trace three dig blina de cobbled so he say on dacker de cobbled chin either on corla august on parliament in europa captain gwilna carta and simply bather in his shugs ni solera so shin na cart kun kutu vigos kalaha no mwila marhampla on cart kun kunev august solero Bees far the passionary August Erlinta, motherle imhoska ergnaka, shin norton etels kalaha August, you know, on will on kush like sturm, no, on will on, on will. Rod mi cartlech on etlon.
1: Hang och mit agat an lise fwy chwrsi ling siorach da Mariol keg mi an gulior lior kant fwy an tawacht a ta le chwrsi etiliach da ta gulior rydi fos a dal har tiempl an daun er an sian valach er waid wara. Cair na rydi is mo a veis le sacru sa reim sysin gacan sevi.
4: I fyrfyr an meid o bred en an meid sa vehil o bred long siorach da na play le corsi salvaltoc, agus le corsi quay.

0: as a garnog sal a curiún léróid isteach agus an léróid isteasna an líne go chúlhla clia cúl nar cadio. A fanach leis na clafí gweldacha agus rú London críf hóseid pedin na héide na gán áras an nye le na mua ar na státéin tíhe cúgadóiig an aináid a seachtéig. E bel na mán tá chulurad fwy réid gus na clafí canis idirvánach agus sóseid in is. Cás a roscomán ar armánach sa clafí canis idirvánach fín búa ag roscomán ar an irví dó a cairdéig an aid dó a de agus fór farmánach in canis fár ar an dún hí an híneig an aináid a dóiig. Siad cairlach agus intrum a veist Lys y glyffau can y siosid fi'n bwy carlwch a'r rhedau le tri chwl cer hynny gynnau hi yn y siacht agos ffwr eintrym yn canys fawr eich ligach tri cerdig yn ei do y tri dig. Sacrin is agus tá sé tucaí le fis ag Gianni Infantino go bhfuil FIFA a dena macnamh ag na hiirithe se tá dinta chéad éan agus trí scór a bheith páirrtaach a gomórtas chuna damna fithe agus i trícha. Méadú in líon fórne a chaála go chomórtas na blianana se go chochhfuin agus chá scór agus chá leis deibli se thcíam. Bhí clafí leithana an chomórtas arsúl a máireach agus aúmáireach be rein leis an Spáinna go hotaach le gomáireach agus bei sasna leis an Argentín ag go de chlog decadín. Sacr na mán agus siachna clifas rátha príomhraine idir gaile aontaithe agus rugadaí na seanróige ar chóscór ar trí chóla taobh inné. Bhí gaile trí an áit chun cíneach rud na rugadaí reis le puinte amháin a bhaint ón glifa. Galf agus sé Tom Kim ón gcóra háas a rúcríomh oscailte na halban inné agus fágan na bua sin gúil teacháilí go chomórtas na marstrí a bheits ar siúl an bhliain se thugan. Siach na Rory McIlroy sa seachtú háit agus bé se sin a díadú ar chríomh oscailte na Breatanna a bheits a tasaí an teachtain se. Rochaíocht agus rú an ír hempín dánta ón ísiltíir Matthew van der Poel stáid an ní gan Tour de France inné, baniú 30 kilometr gan rása mar gur an teocht garga 30°C Celsius. Tá gentí bí ag tad é Podgetar a gúna agus a ráta agus an gurcheart na rástaí a hasaí a bhád níos túisce ar maidin len teas mór a hachant. Tá scí ag na rochaí ón túr inné. Leadúig agus rú Yannick Sinner a gár na críomh Wimbledon as a chéile inné lena bhua a chéire het ar Alexander Zverev, Rú Zverev an chéad het ar Willy Brisha. Agus bei rostí capol an léine ar siúla gailárne áta rithir an chéad chán go hach rása ag glafur héis a cúg. Leisin, sinín ver sport, bei mé leis, leisin chéad víd eile ag chúgnúmad gan hínéig.
1: Tá sé 8 chéis an í, statú géisteach le idir sinír. Colaíri éid maidin, sú géid fáilte, bé mi sé mihal o tuhul a cunial cúl adur lib in ish gamesha gyaru heish ide. Maidin vda aura bach sladia agus I bda nádúrach nair te sanin ish lakab lola agus I gretta nachul cha amarkoch ni raid meanan a raf oskar a shamedif nar agra sa rahe ach leon yes gwychian frysyn agus tashago Gwydeis ag sbwyddiarod. Cwpl o siachtyn ie ôl gwydifna. Wych mwyn siachtyn nhw o'n hyn a dosach ydy'r dwi'n gwybod eich mwyn cech chi ym ochmwyd. Ach, hedrwyd o'ch asmwyd i'n ei maedyn sto hyn ac o'r ordech os i'n ei lawn ti wy o i ydy eich glyffu can eich na hedyn eich y mwa des a harin e chondau yn lw agos ffyr hosbontos gwydio tycw i'n mwyn ti wy o agos gwynio i ddil o hob fi mwyd y caint le Ciaran O'Brwyn te hyn agos fi siad o'ch osoch agos gwynio i ddwch le hob agos gymryd eich eich eich agos ta agos le cwnnw di be mwyd y caint le hob ydi eich nis gyda go nom ach cogord achos fyrsyn ar dw le cael I ni fwy sgor bli yn y gael ife rwysiad sy'n iad hyn cryf na hyd yn te saharyn agos be mwyd y lawr te nis mw fwy sy'n eid boi lŷnbyg agus dinta goma Jacobson frysyn gwydifyn agus gwydifyn lwhan yn oed fi mwyd y caint eich wrsi ymlaen eich da fi corach bydd anach ysdyn sio agus fi sio caint eid ymwyd crwyf o'ch I ddeudach gael i'ch rwchwynt agus lwysian Love Island frysyn agus ffitsi eich da mae hepa gwylltas yn ei hun dîb di gwrwyr mach lysym agus ni fer mwr le Love Island mynd sy'n ysgau hymero ni rhaid mae bydd anach wedi ach dinta goma hegis so hi fanach ta yn tachar agus y dan sian ach ta na brog o ffaith ymach a gesyn ys cosul. Ach, sto hi gymryd, gael gafec eich bwyd ffitsi e hyn edrych chi'n gen sy'n fawr yn ysio gysa y gymryd le cwnnw di y gymwrtas yn y glwb, ffecio mwyd lein. Ach, niw edrych yn nws bai mwyd y lawrt ffwys gym ffwysio fy nys y ta wyledig gyd cerdi gof, ffwysio yn y coplon nhw'n mynd. súlein dunne gan go hen pinní na héan fo scór blian na má steachlin nístenaí frisin glofisin ar metrachtaid cuasaí farige agus geán na dé seachtainna.

0: Tán commission mór lente a cortús le cóilíhan poblí a tála marsint ar fáil sé hártain chun forbert a dhéanú ar na caidean a servisí mór lente do leanaí agus dóganaí, ná CAMS mar a bear aithne. Fóin reachtaíart, ba rialú a dhéanú ag an commission mór lente ar CAMS. Tán commission ag lár tacaíart sa dóis go dtí le tuilleadh forbert agus fios a thar ar eitithe éagsúla sa tseirbhís. Agus an amsir, bei lein ta tse grianwyr agus chaim agan y rís yn yw. Ein chok dy sarge ydw'r cera heim is fihe agus nui heim is fihe Celsius y gwyga mŵn agus conart. Agus ydw'r fihe agus cera heim is fihe y gwyga lein agus olw. Le gwy la go masara yn iei go yn iei y dwy ag siediw. Agus byniad na priwys gael ta nesion agus ydw'r nesion ta gwymsa gyda'i doi ag y hog.
1: Gyda mi na mae gyda jo, agos we're gyd ffael ti uchwa un eisiau chyrdd agos studio gyrru byg agos yn Clare Barsgylta, Lomsa Michelle ni grionna.

0: Ira náce linn seo sa studio.
1: Sinné an seo an maihead a chláhad. Thug banisteo cheantar Bairdis na Nglanta, Michael Rosam le fis ag cruinniú de choiste cheantar Bairdis na Nglanta, seo cruinniú bhíorsúil de shíne, gúil ach dea eile ré dhéanais is céimtí hiachta réircha na lein an seo an ngídóil, agus cíalaíonn seo gúil nuí dea dhéag réanais sa scéim agus nuí deas fé a cadí faoin scéim tuíachta agus dúirt Michael Rosam go sula ge go mé na tuhé leis an de de ré a mí lúnasa mar sin ceolaíonn te go mé i scéim a leag críhnaí thug se le fis fásta go se bartaí gin thuirla condaid idir sé agus gé inad Diag eile ó thógáil seocar ghil spáis bleise acu dúirte ar an lehel agus siad conrathaí í rórtaí atá man na scéime seo. Lór se fásta fe scéimtííachta foiideigh fahí leart sin an scéimtííachta tá le tógáil ar han hiú as an réir cineadagail an ghídóir fásta agus thug se le fescoil súil túsa a chuir le tógáil na ddíthe sin ag tús bhí lúnasa agus gaithe déagat an seo agus sin cólaach tógáile Larry Construction a bheits a man na hebre seo.
0: In tamai Josh Gilte mar sin ag cífa dún ar bíos is tí a han lún fás da cífa tats a len Gilte mai hi mar sin
1: Gdi mai ar as dai
0: Míl a bwyhas la cífa an sin cífa o hamarant na nuair tis bin na Gilte sin agus chelu ag cífa dív ar nuair ta tu eskirt ag gahu an le Nish du eis na siartin ya seo Íhe lá sin da bhirt agus béle trinóna in Aston Galanta Harvey's Point ar imil walla gúnangá. Aston Cedar Réalt, Aston da Erdchaid an Seamri Galanta Bia Specialta sa se sitte in eit Galanta fása bon hi an té a wanhas seo bon isid sult einta as an duas. Fásta sa fákastin seartan seo ta ye hekid jiru seartanje da néla sult a vis a tásart jihíne in seo ingi dór agus ma ta námsir gamai agus a tésíniu bei tí Líni da hodj meri agi ar fáil le cehu le gáil cha gannéile mar sin brandhamid dhé tílíní a teartan seo don Wiatr. Insigi dúsa inniu, cén dé áran a bheits a gimmartí chéile nas a gluiche cánis pelle na héran, chuige hín a chuige chuige trí ná chur gluiacharin ag náid a seart cehéran lí chuig trí hín a dó cehéra cehér, ever whatsapp a chléir náid a hachta seart náid a trí a dó chuig a chuig a chuig a chuig. Nas ag fanart le scéal tí nuaiarta mar a sol dan phobl anagra le tomlbaganas agus na cantraha ma gwerd tan maistras pwysht yn effig y ffos yn anagra y giri as ac y dwylgys y gyrw na mis y sio ac y syni bryd fy cwl ta sierfys ada tocyn y sig bryd do an post agus ta ahanlynia yn yr ire y gwy gachre her hi agus i y giri as agus yn yr ire bryd ta sia tyltri gymau hi gyd agus e nyn mwyd cwgar jas lat agus ta sylwgyn gymau ffad sil y gyd yn ysla sylta wanch as ta hajama yn yr hintw ysgyr Ach la bríd a gemart ta imni ar a phobl gan Richard Offig a fwys yn nanagra. Is cosl, gydí seo cybi, agus an tamag i rí gyrraj, nach wyl dynir bí a le fwaetje ag an pas le sian offig a lacu fwy na gwrm. Agus is ewer mor imni a seo da loc gro chantar agus dan na costumari. Chas ma hen la rinch dan na grona a wanyan úsaj rialta a sian offig pwys yn nanagra, agus lor sid ar an imni tarhu, agus diar sid ar a rialtas gribu leta le sian offig
2: Fick fust a chynnal fasgol Paul O'Sharky sy'n ymdeus, dyma'n Sean Trigl yn bod ni'n mynd i ni gwych o'r rwysaj ys offic pwysg anagra. Mae'r tesig yn tegwch o'r dan yn ysgib eich a chwr yn mynd i ni'n mynd eich gymat sy'n ffas cwrndini o'r dihaf eich lina. Agos a han le, dyma'n mynd i ni gael yn ond yn sy'n parcels lakar hiul gji han kern dan don na so kon se na reiru gji ta much gli ene vi shain ta forest kui go much se har go lan nan chan agus lan hashan hen much ni frij kuchur erigen shos brishu gus a lechen se chopa agus si se hafe fast agus afik poshan agra Ama bi him sa sian sian agos yn nial arhu a lwher bydger brysiw hwyr tu ffyrmysta noti chiga i roed hwmys gyrru adael brysiw gos alai sian. Cwrs sian sian gyma lch na hori ni, nal asag mwysig gyda hwmys gyrru ni. Sa chan om, fi'n ofig ffwysio fi grol hi'n ta tawet yn ar fi'n y boi boga. Mor fi sian dylegi gyma ta ffas ta tam sian. I o wad sian, ys eich hosiol ta tal nes ta dini sian ta sian sian jihinia, ta sian sian golgrigin cafe yn anagr, golgrigin pharmacy, golgrigin grwy agir, gysal hyd sian. Ni he wad gymau Etch Wagner, natural Africa first, Kurisha Sagamoda grown there.

0: Mullen she doing if I fear and age tied an oh hagan the mach they've drugged it, I guess cut effort, I guess cut now for ho effort or son. Arin, drugged, hagan keen no, hagan technology no, go hard, they've diabetes, I guess Roddy Marshin being schlitten no, Tanny's fossil than her. Súlach mead ar an méid siúcr has an éil agus rodaí mar sin agus aise mar chóir am agotsa a gaine fáil an fé agus maha sé níos cowrí éosáid agus é bhola
1: agus cad fé áil se há an tilimod sort áil se ann gan dout ach an mrahan tussa mar rochtúir há i munda chéirde a fáilim go bhfuil léas dócha ségint a tacht o hev an tider fada har shuler fod in down o hev na milloon na billoon na cater shog gach in vlien
0: is toch ook a mecherin toch sfagwin maar manna mech toch sfagwin ni weg an tider gittil shachan ach ta yr ta toch sir aon gur feidr kuirim va a hort da gheine le aile agus gador sha seil ni sfagwin dof ar fag a vad orden ta ta reint ka na feidr leish Fos.
1: Sure.
0: Beidr yn gydwch fyr ar lais. Ach, ta ddwch sy'n mair seir liat seil yn ohyd a ianw fad nis fair. Agus blint y bresio hwrt oedd.
1: Sure.
0: Mas sy'n ha'n fwyha. Gai tu lewart lewch agus fawlt ymach cad ta'n fwyha mwyn wyl si dda dyrig. Cima therapy nhw rydeg yn mwyn si dda dyrig. Dyn si dda nhw siasa mewn ffod. Sure, sure. Drogi. Agus beg ni so blint go mach peg shit nicht fährt am heinig kai to mas weg got ern durim sonnages liegen do if kine heinig an of ach it go mer die stern all das fek hat der fall do
1: mar shin ni have ein gewillen tusse im on stage at all licht das er heide a hat din it und din lesch mar gut an der vor dat der roll sa
0: tag und dort ja ni wenn ni et fa well ta shit da voine is stil sais Diffusiol, bint ydw'r rhaid yn cynnwys y fiach se, cynnwys y miach se, sy'n sian lein, dy gymach nad yr mehenig, ac na bech yn meid cyn y be meid gynnyr fi i brint eisiau toge yn oed yn eich dyn o'r hystoch yn eich achain ach gyr bin yn sligrad yn y cwynif eich ach yn nes gofyl nis mô rawn ta sydd ymol o dwy'n eich yn y hwn sy'n arif agus Kinnach or love, an oish.
1: Sha. Marshin, a couple of blien fada ele wrote mach a chulim a canna heav nu cadis bragta tuart fesha han chiad law mar chursa.
0: Well, nervi an artist ar bonnagum vis idr gha chorle agus rana me an chorle ele chum me idr rana sikol leachta agus ar fai bliana yna se agus vi an leis mern rawa ele gum. Agus verta me rúti de fiúla vísa dí ca rúla dhéine gan dát sin a dhéf an dá chúrdim dí ach an chúis gránaí san leis os cár an a sicó léachtam ná mar vísa dírig go meach postar fá láach báin agus vísa cainí bheir agus sé hertar a méid cén a blianta coma cén cánna yannan ach go meach post níos bóine ar fáildom agus go meach sé fáil fy mô fendo ag a bailile chumá.
1: Agus gaillinn mar hanga láirtha agat más maiile sin chumá chuim. Cogur hanú chun port bhin eile haintún sal bhácha míd sláán agat feidir hanú do rollh hína an sá teachreach take isteach ó cheán mar geirt agus é caiint chóí caiide nó ligadí go mé míiste fichan tíir scáán a b borc go chrócaig agus cinní le déanamh cá stoppach sonna idir se i fichan ar an sacr tá gadget sa chaid a rahan ribe grúige ach ná brahan sraung túm idir seo mar geirt gur maigat a cheáin as de heachreach go dtí chuige héan a chuig a chuige tí. Tá ar muiste ar chlárin leniuh chuna lo cíháin a bhí am an léirthireachta nuh bean namach a bhí an technolíochta agus colm ó thartáin hachan sláánnaráganta go bhíis le cadé chalim.
0: An scláiríbocht agus bucha le bharachnaic.
1: Goálinn, go dtíon lámáireach mar sin lámá.

agus óan a chéad fís a ceol in sin an rinciske bol dlú agus inioch agus Martin Wins Reel e vid a dó a cholam a dní eisin agus dólam óin an cáin sin óan a búnteir fidelérachta i Leeds sin a Des Hurley agus bainteig Des Arnú le Condé Wio agus seansca vecamuida agus a coidela go Winter Hurley ag scoil saura chligi has a bheis a siúl an techt an tse agus Martin Wins i vid a dó in sin acab. Nis tarinta gilint a bryd Nancy i gochrún lint a Thomas rwy'n dda chéle lint rwnnw a Raymond O'Melia lint yn London a Patricia Clark lint Carmel Gunning lint i Sligach Morsin Malloy lint Declan Clark agus Niall Conlin sys pidil Werner Zepperer lint fresin agus Patrick Fitzpatrick cot i Gunnavon lint Des Blessing a gundeach lawyr ta Noel Riley agus Steve Sweeney lint agus Liam Jones lint a gundeach lawyr agus lasymwyd pisa ochlwy Lewis Gannu Liam Erbal Riviera on Chlor Arnu agus Tillet Lewis Gannu Wain Freshen Rhyb a tig mwyd yr asyn tiog ydi The Weaving agus eisiau mwyd le Pisi Nela o Ymbeif Owen agus Coed agus tog yn siad The Winders Hornpipe er gei tion yn tio agus Polki yn y Iesyn Cronin's Kitchen agus Far Mikey agus Sian Chorn Fi Pan Chi tion y Hagens o Winter Winder yn sin Lancashire Hasana agus cawn sin cawn yn ôl ein asas yn arnw gysyn sin na polki as Ciri Cronin's Kitchen agus Far Mikey.

Sina John Frank Vesey a chwalamid in sin Ed Unvidal agus na rila ni in sin ege an na chéteon na cean le Ed Reavy Huntress House agus Coleman's Reel no Duke of Leinster's Wife in the yeshin sin on lian nidia cuiga no hart in na brianta sin John Frank Vesey gus mar vi mar olet bain glóiasca le siola in sin der dín se hugin eg leabar isa dó agus bai ócad in sin freshen music from the granary agus the musical legacy of James E. Gannon freshen agus Richie Piggott a chur sin a láhaid agus baint ag Richie Piggott le sin maluchan se le Frank John Vesey no John Frank Vesey freshen agus Lamont Gillespie agus freshen bai se da hiol is tingaile snich de hína ag a chochtachlogu de chústa an chrein angaile. Mar fi marolig be mwyd dobro chwere agos o tŵs cora leis yn sgol hiol o iche jadona na dy dysgol Matt Malloy go hefyd gwyla fi'n o rangani yr siwl yn sien uniof agos ta'n ciol chwerem yr siwl yn is fwyl ohyd achos ysgi glewr si hocht le calori yna eid carach o blien na feile agos be si lanach dy rai yr eich dymorach agos be o caid le ag mari yn egin yn sien y cant fwy gyol tradisiwn ta manach yn hasana be si sien yr Siúl sa hala ag leabhar isa dó agus beid amser y sianos agus rinkir y sianos na iesin go gásúd agus beid ceol chyrim na flúta agus na fadwge ar siúl trú nôl amorach sa meicuín ag a hochtachlog agus ceili leis an Piper's Cross ceili band agus in sin de cédín le cúna dé beid mwyd a lára neana in sin o'n trí gudín cúig leis ríla ródi agus ar ísdyr dín ríla ródi o'n trí gudín cúig agus the Tarlow ex Gulsaura Ligi has. Agus gomid siar agus eistam wedi le Pishinberg. Pishin special ta seo. Mar Bert Wanry in the Fadu gila chéle Mary Bergen agus Deirdre Collis agus Shimio Dowd o Dunlacan. Siad tafad omlein Govila agus y fichadó. Apples in Winter agus the Bride's Favourite.